Atiš ja sedžu zaso tam a su tam na vobrazoku. Štujš drbi. Jutce ráno zastavača má moju vútrobu sobu želnosť. Šako ráje dženca večer, džesačích, muske, nímske, národne, muslo kopajnce ve svoj poslednej skupinskej rie prečivo Ekvador snano aj dovolá starší tiež šuleriam znamenča prinemu poučase pred televízorom sčiovať smič naša ARD televízia dženca večer hulaj v přenese. Při tým je to prešo napjata rá, za Nímcu je vážne rytmus uvostač a napjatosť dále vysoko hore džažeče. No, za Ekvador dže vo šitko, oni budú vojovač, hač dokonca tak minia experča. Nímska na Ekvador. Zajímavá rá, dženca večer 10 live naši ARD televízii.

0: Što može vuskočić, jeli votešky sam do ruku bereš, dyso či nešto nelubi, to vidíme celé narozne. Názorne, tak reka praje v čornom komcu, viacere leta sú so tam krabatové svedženské rövy reži, tak rec cuzych ľudí odmývali. Netko převeduje to pod hujem nebiom, menujce staviznu vo krabače, a to svojské reži. Čorno komčenio s tým pokazaja, zo džetiš hinak, a především lepe, tyž štož serbskošč nastupa. Janek Vočo je si o tym takle svoje mysle činio.
1: Dopomnil se ešte derje na svoj prvný vopet krabatových svedinských rů. Mnozy bych upovedali, kak rejne to je. O trajerského vukona a scénu by mi to tež celé sympatické. Přiušim so derje nečujach. Serbskošč a naša mačarština bešte skere jenož připlack v inscenácii o Johannesu Šadovicu a zakskim kurverču Auguste Silnym. Nekotre scéne, jako tam spytachu serbsce rečeč abo serbo napodobneč, začúvach samo jako vúsmiešovanie. Ale to je nimo. Miestem je so to do pozitívneho přemenivo. Vulky podžel na tem ma bezdvila tukvilna vojerovská županka Gabriela Linakova. Se sam svoj přichod tvarič bie zaviesče jeje a tiež devíza dalších zmužitých a sebevedomých serbo regiona, kociš prostče reknechu takle dale nenže a sú se zamovitými rečeli. Nietko máte toarstvo krabatuje mn a vies samej votežky v rukomaj a koncentruje tie so na svoje priority, što je štejš rika, zo dživa tej bole na serbskosť. Z toho časa vidíš viac serbských národných drastov v inscenácii a džakovano treningy s dživadželníkami ve vurekovaniu serbských svov a vobrotov ich tež o veľa lepe zrozumíš, kdež serbsce najevišču reča abo samo spievaja. Také tiež podžel serbské reče v inscenácii přibíral a tiež připoznače zjavnosti. Na to môže v Čornom Kumcu s pravom hordži byť. Staví znovu krabače v Čornom Kumcu, ktorý jež ďalší džiel s titulom v Kurjavie samoty zmeje sobotu svoju premiéru, je dobrý příklad, što môžeš docpieť, jeli so sám vo zmene postaráš, so gratu přijímaš. Tajku zmienu nastupajú silnišu vidžomnosť a runopravosť serbskosťe, bych si tiež za budeské lične dživot obšal, tiež je serbština tiež ve cicitem liče všetco ište, jenož připlack. A to, bylnež budeské dživot vo to serbské ve svoje mienie nosilo.
0: Mienie, Janeka Vočaria to bie k stavizne vo krabače čornom komcu, džiž hižo neko trelita bole a bole na serbskošť dživaja. To by komentar. Janeka Vočara, Pečodžin 22, či je to je mi Kristof Mikvaušk, kýž na netko zakúzva, abrakadabra.

0: Oliver Thomas, disse moje potajenstwo na po šestihe.
1: Serbski rozvoz. Povjestre. V studiu Katka Pöbelec.
2: Dobaranje. V sakskim krajnem Sejmje je so včera zromadna prostva frakciju CDU, SPD, zjazka 90 zelenih a levice přiuzava. Serbsku reč, hiše silnišo škitač a spichovač. V prostvje žadaja se přiuzač přidatne zaujazki z europskej karty za regionalne a menšinove reče. Deficite mieli so votvarič a spichovanje serbštine kubvanju zariadnistve medijach a dôžnosti jasne votvarič. Sakska dobiła też próbować, choć nie mogła w uspieszne zariadowanie z Braniborskie przełzać, co by już standardy podobne byli. A knieżostwo miało pokazać, które europejskie spichowania mogli są za zesylnienie serbskiej rzeczy, kultury a regionalnego wujcza zasadzić. Nowy kreatywny kurs za šiče s płatami narodnie drasty je so včera s lepom zaju. Prvni raz je s wubidžovanjom zjazany. Hodnoča so wudžovki v kategorijach mužaca moda, močinska moda a asesuare za bydlenje a dom. Z jednačo hobijovými šírkami je kurs dereknijovane. Zariadovario od serbského projektova managementa su jara spokojom. Včera su vobdženiče prvne pokyvy dostali a materiál přepodate. V 9-tyžinskej individuálnej fáze maja vone z tradicionálnych płatov modiske unikáty vujivač a sotovieč. Kunc augusta so vúsledky na modový přeletce v slepom šedstaja aj najlepšie so mytuja. Viac ač dve leče po starče tvarských dživov je modernizovanie dvorništa v Biskupicach odzamknené. Nemská železnica je neďže 10 miliónov euro do obnovenia investovala. S tým bu projekt leto pozdišo hotové a dvojce tak drojkaž plánované. Železnica v opodstatný dlhší tvarský čas s přidatne trebnými zanirovanskými dživami. Dokelž sa liftaj zatvarište, přinú ľudžo s handicapom netko lohšo k čám. Tunel za vosoby dostal nové špundovania a nové kachlice na sčinách. Nimo toho so skody v obnovichu a nové v obsvetlenie zatvary. Za zanirovanie kultúrneho domu v Salovie plánuje Kulovská mieščanská rada nemale 640 euro vúdač. Nadok za to dostal na čerovším posiedzeniu firma Skulova. To by jeden z cioch tvarských nadavkov, vo kotruž radičelio včera rozsudžichu. Nimo toho rekonstruuje a zaniruje so most při Kuborovom mnie za nešto viac, ač pústa 1000 euro, a CSB pestovania dostane novú fasádu, kotraž čopfotu izoluje. Nadavk pšauza za 5-4000 euro firma Skulova. V Rakecach miestem viacerý vobydlerio dviluja hačma noa bydlenská končina s vobkodami blízko nedošie kormianie svini viestu přichod. Včera přednesještaj dvaj vobydleri gmenské ráže nádrobne svoje vobmyslenia, a to peča menie dalších Rakečanov. Voni so investovie ruíne boja. Viestanosta Sven Nuotny pak znapšočiví, zo gmenská ráda plány podpiruje, dokolž do dobroho přichoda rakečanskie vokoline veri. Nimo toho privátny investor šun riziko sam nese. Dále je ráda včera v obsamknula, zo so staršiske přinožky za dječi rakečanské pistovanie a žvobiku k prvnému augusti povyša. To bych ju povyšče, kotrož namakače tiež na našej internetovej stronie a na app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Čenca vostanje znova svunčne, jenož z nekotrimi mručelemi, vostanje dale sucho, vycik je dženca ketro svabe a pšinže z severa, žive slibro stupa dženca na 36 stopňu v Voklicach, tak ne meteorologojo vysča. A hač do nedžele ve vysče zmieme dosť a nadosť svunca, k tomu jenož malo mručelu a vopravdže nebude čopfo ale prave Hoco, kaž to zdovolá v jú znaječe, hač to 40 stopňu nás očakuje.
0: Extrémna hoco, tá, no. Na drohách je extrémne malo los, chcem ho tak prajč, všetko dere beží. wyskacze. Tu żadne nie mam przed sobą. Systemy z najmniejsza nic. Jeli nieszto uledacze, zazwończe rady. To są weseli moje Katka, Jakub. Przyjemno i dobry start do dzienniejszego czwartka. Pecz po napu sześćcichie.
1: Serbski rozwóz.
0: Rańcze seria skadze ja. Piec w Łużica. Co pomału zatypi. W okno nitko jeszcze raz szeroko w oczy nic. A potem przetracz, przetracz, przetracz.
3: Jak husto sym ja zwrzeszczył, to zliczyć nie możu.

što još nitko nije vidjeće je kak si vumjoča ajkec a robota napšimo stejtaj, kot kužde pred terminom runočasne pak so nasoladataj a z mimiki Karoline ajkec je vidjeć kak ona takt přepoda. Poprođe zajímavé obraze a zajímavý zvuk. Štujši netko čipne na našej internetovej strane a našej damotnej app MDR Serbia sme vodkaz za krótky klip zestajili pola večera snuc na duet na termínie s robotorom Vietce dávajú na svedčenú a serbský rozvoz rade o tom rozprávajú.

0: splečena z víru a dovieru. Za mne do Božích dobrých pučů. Bůžak.
1: Dobrý pauvrt z Zweibrücken na nadoku a zamovitosti serbského vosadného zjazka.

0: Policija z G.
1: V Širachowie je so vopkaten nezbožo s novým gestčom stalo. Holčka bie nenadžice a nejapce za parkovacim autom so svojim bobikarom vujeva. 15-letný vodža mopeda Simson nemôžeše viace dobro zdišť a do malu je zrazy. Nezbožo bušte voba jen šlohko zranenaj. Škoda na mopeče v účine 200 euro. Ve Vúčnici nemste Lausnic je 16-letný při kúpaniu z nezbožiu. Mode Kádla však by ilegálne na terenie z Čerkovie jamy a jeso při skočeniu do vody skavy tak češko zraniu, zodobíš helikopter jeho do kliniky odviesť.

0: Was a menšino, po napo sedmich je Vulka Horcota. So přichodných dňach na nás vali, to je Katka šak tež rune našich vedrovych vúladach ište raz vúzbinova. Nedželu 43 stopňov Celsiusa, vyšina Hartmut so voto postara. Ale při také Horcoče, to praj nuzo veliko Cyril Hančík, dubiš vizo vele, vele píč, abo kajš vun praj rade tež?
1: Dost špíč. Ale po možnosti nic jenož vzu vodu. Přes počinje my s člověky elektrolyta a mineralie zubíme a teď dobíme ty zase k sebi práča. Naša voda je tajka, že jsou tam přemalo elektrolytu. Tohle je to ty dere, když jen bričku tomu pije, abo čaj, abo tajke věci, když kola, abo tak aj svodky napoje, so bohem to těžku suchno.
0: Abo tyž kofi, si lud popřeč abo svodnu melonu, tam a tyž došč vele vožnoty a hodži so vúriadne do tutého liča. Kak vupada konc tydženja a zasadnje ze zariadovanjemi při tajki ekstrémny horcoče, o tym chceme nedom rozprawieć tu serbskim rozvosu, sme so šelakich naprašovali. Naprede pak zaspěvá nám Monika Klesec.

Skotre Zahradovania. Suhi žodprajene, to smo irone vam sposredkovali. Nietko pak mam pokive, kiš vopravdže suhišče planuane. Například, so môžete dženca zmierce, nemse Friedensrichter, da môžete jo vopetač, dženca má rečne hodžine, pančicach kukove, od cioch do napošešších, môžete jemu svoje starošte tvareniu zariadnického zjazka při kloštorský vodže předniesť. Ve Vojerecach vitaja vas dženca na dživoničku tykania pačerjov za vojerovsku rejovansku drastu. Dženca od 4 do 7 to budže domovinským dome ve Vojerecach, tam so Sonja Reorjova jara na vas veselí. Dve gmenske rade ste dženca na plane. Junu ve Vásku, tam zetka so Ralbičanska gmenska rada večer 6, tam nižším tovarstvovým dome. A druga gminska rada je Horkach, tam skadžuje so Kroščanska gminska rada dženca večer 7, tam niši gratuni Horčan vonjove je vobore. Šulerjo budeskeje hudžbne šule preproša dženca na koncert, zapiskaja večer na po 7, a to radvorske meji, tiž skupina Radvobraz je podla na koncertče hudžbne šule dženca na po 7 radvorske meji. V Horkach sveča sobotu 120-letne vopstače tamniše vonjove vobore v odpapodnju štyrioch. Predstaja so vonjove vobore v okolnych sov a modžinska vonjova vobora gmeny Kroščice. Tež dječi sú vítane a maja tam za nich plánované šelake poskytky. Večer potom kream zapiskaja, no a vodu za vokvodnenie vonjova vobora tam tež zauješče došč a nadošč zmeje.

0: krótko po Bedelknauersomie, što môže vuskočić, jeli votežky sam do ruku bereš, dyž so či ništo ne ľubí, no to vidíme celé názorne tú kvíľnu tež v čornom komcu. Viacere leta sú so tam krabatové svedženské r v režii tak rec cudzych ľudí vodmývali, netko prevedú to pod novým menom, menujúce staviznu vo krabače, a to v svojskej režii. Čorno komčenio s tým pokazá ja, že je tiež inak a predovšem lepe tiež, što už serbskosť nastúpa. Janek Vočer je si o tým takhle svoje mysle činil tu svoj komentár.
1: Dopomňu sa ešte dere na svoj prvný vopet krabatúr svedenských rú. Mnozy bych upovedali, kak rejne to je. Od rajovského vukona a scénu by mi to tiež celé sympatické. Přiušim sa dere nečuja. Serbskosť a naša mačarština bešte skere jenož pšiplack v inscenácii vo Johannesu Šadovicu a zakským kurviaču Auguste Silnym. Niekotre scéne, ako tam spytachu serbsce rečeč abo serbo napodobneč, začúvach samo ako v usmiešovanie. Ale to je nimo. Miestem je sa to do pozitívneho přemenivo. Vulký podžel na tem ma bezdvila tukvilna vojorúska županka Gabriela Linakova. Se sam svoj přichod tvárič by zaviesče jeje a tiež deviza dalších zmužitých a sebevedomých serbo regiona, kociš prostče reknechu takle dale nenže a sú se zamovitými rečeli. Nietko máte toarstvo krabatúr mn a vies samej votežky v rukomaj a koncentrujete so na svoje priority, što štež ríka, zo dživatej bolená serbskosť. Z toho časa vidíš viac serbských národných drastov v inscenácii a džakovano tréningy s dživadelníkami ve vurekovaniu serbských svov a vobrotov ich tež o veľa lepe zrozumíš, kdež serbsce najevišču reča abo samo spievaja. Také tiež podžel serbskej reče v inscenácii přibíral a tiež připoznače zjavnosti. Na to môže ve čornom kumcu s pravom hordži byč. Staví znovu krabače ve čornom kumcu, kotrý jež další džel s titulom ve kurjavě samoty zmeje sobotu svoju premiéru, je dobrý příklad, što môžeš docpěč, jeli so sám vo změny postaráš, so gratu přijímaš. Tajku zmienu nastúpajú silnišu výdžomnosť a rúnopravosť serbskosťe, bych si tiež za budeské lečne dživot obšal, tiež je serbština tiež ve cícitým leče všetko ešte jenož připlack. A to bylnež budeské dživot vo to serbské ve svojej mene nosovo.
0: Menenie Janeka Vočara to bie k stavizne vo krabače čornom kumcu, že si že nekotre leta bole a bole na to serbské, na serbskosť dživaja. 7 hodín, že ja tlače je, a to je tia čolichec, netko tia dušová. Sim zakuzvaná.

0: Jörg Weiselberg. Znate hudnik, kisteš rade serbske kruhy produkoval je, rade ti šiše produkuje zavešče, no a to, aber tam ne snano to nebe, ale bola The Voice, što je znata televizijna show, Katka, no?
1: Casting show, hej,
0: Casting show za Spivario. Tam vun je, aber je hišče zamovi tamnišu band, navjeduje, kotra šo prođe live, potom performuje. Švanavicka, rjane dobro hudnik, ale ročoke teme, ročo dovužice, je na po 8.
2: Serbski rozvoz. Povješče. V studiu Katka Pöbelec.
1: Dobranje. Sakskim krajnim semje je so čera zromadna prostva frakcijo CDU, SPD, Zjazka, Dživedžesač, Zelenich a Levice Pšivzava, serbsku reč išče silnišo škitač a spichovač. V prostvje žadaja se Pšivzač přidatne zaujazki z europske karte za regionalne a menšinove reče. Deficite mili so votvarič a spichovanje serbščine v gubvanju, zarednistve, medijach a tovošnosti jasne votvarič. Sakska dobiała też prowadź, hać nie mowa w uspieszne riadowania z Braniborskie przełzać, co bych już standardy podobne byli. A knieżostwo miło pokazać, które europejskie spichowania mogli so za zesylnienie serbskie rzeczy, kultury a regionalnego wujcza zasadzić. Nowy kreatywny kurs za šiče s płatami narodnie drasty je so čera slepom zahajil. Prvni raz je z vubedžovanjom zjazany. Hodnoča so vudživki kategorijach mužaca moda, modžinska moda a asesuare za bydlenje a dom. Z jednače hobijovými šírkami je kurs dere knihovany, zaredovarje od serbského projektového managementa su jara spokojom. Čera so v občeniče prvne pokyvy dostali a materiál přepodaty. V 9-tydžinskej individuálnej fáze maja vone z tradicionálnych pfatov modijské unikátu vovivač a sotovieč. Kunc augusta so vúsledky na modovej přeladce s lepom předstaja a najlepšie so mytuja. Viacač 2 lete po starče tvarskih dživov je modernizovanje dvornišča Biskupicach odzamknjene. Nemska železnica je nedže 10 milijonov euro do vonju v obnovenja investovala. S tým bo projekt leto pozdišo hotove a dvojce tak droji kaž planovane. Železnica v opodstatni dlješi tvarski čas s přidatnje trebnimi zanirovanskimi dživami. Dokelž so liftaj zatvarište, pšindu lučo s handicapom netko lohšok čam. Tunel za vosebe dostanuje špundovanje a nove kachlice na sčinach. Nimo toho so skode v obnovichu a nove v obsvetlenje zatvari. Budyska mieszczanska rada je včera večer z většinu novemu personálnemu koncepti za mieszczanske pestovanie přihlasovala. Miesto chce přichodze personálnu potrebu z 3 komponentov otvođeč. Na zakvadže ličbu dzieci a zakonských smernicov, z přirážkou za čas vupada na zakvadže tarifa, kajštež z pedagogiskeje přidatnie potreby. Tuta přidatna potreba má so z objektívnych kritériov a ličbu pádu zvěstčiť. Personálny koncept bychu zdžívali, dokýž sú pestovaniach miesta viace kubvaku a kubvariu přistajení, hač zákonce postajný kľúč předvidží. V Rakecach miestom viacerý v obydlerio dvieluja hačmanová bydlenská končina s obchodami blízko nedošie gormianie sviní viestu přichod. Včera přednese štaj 2 v obydlerie gmínske ráče nádrobne svoje obmyslenia a to 5 menie dalších Rakečanov. Voni so investovie ruiny bola. Boja. Viesnanosta Sven Nuotny pak znapšečivi, so gmenská rada plány podpiruje, dokýž do dobroho přichoda rakečanskeje vokoliny veri. Nimo toho privátny investor šun riziku sam niese. Dále je rada čera v obzamknuva, zo so staršiske přinožky za dječi rakečanske pestovanie a žvobiku k 1. augusti povieša. To bych ju povieščo, kotrož namakače tiež na našej internetovej stronie a na app MDR Serbia.
2: Vedro.
1: Nas očakuje svunčný džin s nekotrými mročelami. Skiery srebrne do snadne witzig zmiemy, kotrys przyjdzie ze severa, żywesli prostupa dżęsa na horce, samojara horce 6 a 33 stopniu. Hacz do niedzielę zmiemy dalej dość, a nadość słońca toho może czasem nasrebać, giba raczo nucka wostaniecze, a wieczynu czasa tam przebywacze, przetoż stupa żywesli pro kuzy dzień trochu dalej, niedzielu samohaczne 43 stopniu.
0: A ja to smy, że dżęsa rozwosu, tyś na to skidzimli, kajke su wubinienia kunstydzenia, na co zaradowario mieli kiedzbuwać, jak so im dżek, iż zaraduja sami, a też sme zwyszczyli zo jechanskich turnio kulowe wotprajene
1: runy, tak? A pokalne finale so przesunie.
0: So przesunie, a też ministranska kopańca. Ta sobotu też hoca tydla wupadnie. To może wszystko powiedać, że ktoś na drodze do cztery upada, wyskacze, że nie lewuladam. Tu już wam dobry start do dżęsniejszego czwartka, pecz po napu osmichie.
2: Serbski rozwóz.

0: Zuzan Himplova, kak so veselu, no a ja so veselu, da še tuta horca ta pšetrata, a nano tudžim potom skunčne tiš zaso spatki pšindu. S tem je 7 hodžin peča posta.
1: Nabožne svoa.
0: Tute ma dženca rano, Pavo Wirt ze Zweibrückena.
2: Po tutem tudženju reču v dobrých počinkách človeka, dženca v zmužitosti. Je zmužitost jenož věc muži? Svoje pokazané těch silných mužů. To bych ho rečoje a kecoje a bolje ještě žony, kých suze jako kodajte, pomjenovali a spalili. Zmužitost služa tam, že se člověk do nevěstoty poda, haj do božích ruků, kajž se praje. Kůjde, kýž před operáciu stý, kdyby v opismo čítač a podpisač, co se operácia snáno neradí a von zemrie. Našemu přečeli su v útrobu operovali a my jsme se s ním rozžonovali. Je živý, ale druhý kolega je při tajke operácii zemrěl. Zmužitost je splečena z víru a dověru. Za mě do božích dobrých pučů.

0: To je práve Party with Spio. Lady Gaga a doječi serbským rozvosu, no a ľubé deči, to je vieža váš čas.
1: Filomelos. Dötam dejstva Marmie Drozene.
2: Ach, das ist ja to janska nutje nimo. Bo tak im najdlišší dzień lita. A ja sem tožno zaso zabil. Snado samo dvojice.
3: No, što da to?
2: Na moje narodniny.
3: Dada si je miel?
2: Što da ja viem. Junu vynaliču na nikakým riadnym dňu. Nitko je z najvíčia, až no zase přepozdže. A ja mám tako narodninského začuťa v brúše.
3: No, vieš dáte, što by si k narodninám pšal?
2: Od susadky, ktedy vieviačky, bych si kusk kožucha přečmul za môj zaučk. Tu nič o celé pšeliade. Te v obliky múli mi zoniatka přiniesť, kojžde z najvinča peč a deči múli mi spivčk zaspievať.
3: To sú šo príma ideje za dom.
2: A viem, zo drbiu zaso svoj veľvík napilnič. A môj pumpik, kde tež išo raz kulvači byl. To by mi mohla popriančk dáriť, napríklad. Abo popriančky.
3: No to či vieriu.
2: Abo ty, pýtame deleka, když to obstaráš.
3: Što da ty tam deleka meníš? Podiaľ, što mám je so svojba na pšikru posednúva, skorbika beru šalky a talerie, výšne tykančky a popriančky. Našemu Filomelo si vie zo sliny beža.
2: Ja mám teko narodninského začuťa v brúše. Nemôžeš ty mi tam nedyš to obstarať?
3: Filomeloso, ty tla vieš, što iš bží a kránie, to hele padne.
2: Ja pak som národný nemiel. Proču.
3: Nie, lepe. Ladaj raz, što za tebie tule mám.
2: Čemu ty skupo, pračko? Jenož za mne?
3: Haj, dokýž nie je ženie přepozdže národnine svičič.
2: O, ty si ta najlepša.
3: Veľe zboža k tvojim národninám plus jacore dny, ľube Filomeloso.
2: Ďakujú.
3: Praju no, nejsi so ty zajšvete, že tež ižo přepozdže na svoje národnine dopomnil?
2: Nie, to ja viacej neviem. To nemôže byť.

0: Kastemir na podživečih.
1: Srpski rozvoz. Povješče. Studio Katka Pöpelec.
2: Dobranje. V sakskim krajnem Semje je so včera zromadna prostva frakciju CDU, SPD, Zjazka 90 zelenih a Ljevice Pšiuzava srpsku reč išče silnišo škitač a spichovač. V prostvje žadaja se Pšiuzač přidatne zaujazki z europske karty za regionalne a menšinove reče. Deficite mieli so votva reč a spichovanje serbščiny v kubvanju zariadnistvje medijach a tovašnosti jasne votva reč. Sakska dobiała też próbować, hać nie mała w uspieszne riadowania z Braniborskie przełzać, co bych już standardy podobne byli. A knieżostwo miało pokazać, które europejskie spichowania mogli so za zeselnienie serbskie rzeczy, kultury a regionalnego wówicza zasadzić. Viac hač dve leče po štarče tvarskih dživov je modernizovanje dvorništa biskopicah v odsamknjene. Njemska železnica je nječe 10 milijonov euro do vopnovenja investovala. S tem bo projekt leto pozdišo hotovi, a dvojce tak droj kaž planovane. Železnica v podstatni dlješi tvarski čas s přidatne trebnimi zanirovanskimi dživami. Dokelž so liftaj zatvarište, přindu ludžo z handikepom njetko lohšok čaham. Tunel za vosoby dosta nowe špundovanie a nowe kachlice na sčinach. Nimo toho so skody v obnovichu a nowe v obsvetlenie zatvari. Budeska mieščanska rada je včera večer z väčšinu novemu personálnemu koncepti za mieščanske pestovanie přiosovala. Miesto chce přichodže personálnu potrebu z cioch komponentu otvođeč. Na zakvađe ličbu džiči a zakonskih smirnicu, s přiroškou za čas vupada na zakvađe tarifa, kajštiš s pedagogiskije přidatnije potrebe. Tuta přidatna potreba ma so z objektivnih kriterijov a ličbu padu zvěstčič. Personálny koncept bych uzdživali, dokelž su pestovaniach miesta viace kubvarku a kubvarju přistajeni, hač zakonce postajeny kluč předvidži. V Rakecach miestom viacery vobydlerio dvieluja, hač ma nowa bydlenska končina s vobkodami blízko nedošie kormianie svini viesty přichod. Včera přednesještaj dvaj vobydlerie gmínske ráče nátrobne svoje vobmyslenia, a to pěča menje dalších Rakečanů. Voni so investovie ruiny boja. Viesnanosta Sven Nowotný pak znapřečiví, zo gmínska ráda plány podpiruje, dokelž do dobroho přichoda rakečanskie vokoliny věri. Nimo toho privátny investor šun čas, vodeče šun riziko sam nese. Dále je rada včera vopsamknula, zo so staršiske přinožky za džiči v rakečanské pěstování a žvobiku ke prvnemu augusti povyša. Za zanirovanie kulturného domu v Salovie planuje Kuluska mieščanská rada nemale 60 000 euro vudač. Nadavk za to dosta na včerajšim posiedzeniu firma Skulova. To by jeden z cioch tvarských nadavkov, vo kotrž radičeli včera rozsudžichu. Nimo toho rekonstruuje a zaniruje so most při Kóborovom mlyne za niešto viac ač 500 000 euro a CSB pěstovania dostane novú fasádu, kotraž čopfotu izoluje. Nadavk přeuzá za 590 000 euro do runia firma Skulova. To bych ju pojezdče, kotrž namakače tiež na našej internetovej stronie a na app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Dženca vostania přes cvý džin svunčne, tiež s nekotrými rastoušimi mročelemi. Vostanie dále tiež horco s 6 a 33 stopniami. Hač do nedžele temperatúra dále a dále stúpa nedželu vočakuje nás 43 stopňu.
0: Vidíš, na dro, všetko dere beží. Wyskacze, że nie mamy poskytku, tuż wam dobru, a więc tu jezbu deren formułani. Do nowa dnia, do dzięczniejszego czwartka z Katku a Jakubom, który po napodziewaczych.
1: Serbski rozwóz.

0: 23 stopnio je nimale zaušich rejnje, 33 stopnio, no haj, došče vutraješ, ale 40 stopnio, haj, to je marka. Horcota nebudže přichodne dny jenož na zaludži, byroje a na tvarnišćach vúžadanje pa takim nadžele, ale katka tež ve voľnym času.
1: A při tym vetre sa by nichto škole neradšo kodne pince skoval, a si tam trochu rejnje ščinil, ale tež vonka sa vieza dále tuž to chyba, zaredovario planuje svoje termíny šakýža mesace do toho a oni sáďa na lečo a na veľa hostči. Při temperatúrach kaj štútych pak môže totiž strašne byť.
0: A byrneš doho plánované bylo, nekoci zariadovario sú svoje termíny připovedžené horcete tla hižo cofnili. Jichanský a skakanský turnier kulové je so napríklad v odpraju převulky je riziko za jicharia a zverio.
1: Druze zariadovario so temperatúram přimeria. Miesto vodprajenia sadža pri pokalnym finálu v okresne Koparskej ligi na zmieny. Mústvové návoda Sokova Rajbicu Horky Mike Brezan rozjasňa.
2: Zapadlo v užijský Koparský zjazky so potrechené mústvo vo sebe dorostu uprašov ka upada, ač môže so tie čase to zakopa, so dále dopredka suneč a to nek potrechí uprač tie dvierie. Sobotu a dvierie nedželu, to so netko dopona vševedu a nic voko šipona.
0: A pokalne finálne muži po takým Rasokova Rajbice Horky přečivo mústvu Našice Dobruša převedže sa netko horcoty dla miesto nedžele popodnia hižo sobotu a to ve šeščich.
1: Pokalne finále pak nie jenčky turnier, kotruž je konc týdženia plánované, kaž duše pastor serbských džičí a mladžiny Fara Gabriš Nauka zželi sú koparský turnier ministrantov ze serbských vosadov, kýž mieše sobotu Pieskecach byč netko celé odprajili. Převulky bych u starosti starších vo struhotu svojich džičí. Cieča pak spýtač koparský turnier ministrantov na zemie nakvatač.
0: Tež kultúrny zariadovario sa na horcotu přijotuja budeským liečným dživadle predstajenia dla dále beža dživadženiky Marianne Bulanky, kýž doby zdžila cí kostýmy na sobu nosič, zoby spešné preoblikanie tež sa poradživo, je pri kúždym predstajeniu kytro horco, když svonco smúdži potom čím bole.
3: Ja som skoro celý čas na jevišču, ja nemám tako možnosť, čo ja môžu so jenož z vodu vokvudniť. To ríka, ja mám šúdže, když ja so predrašujú, alebo šminkvač dám, vodu stejo a všetco piju. Ja doby so husto šminkvač dáč, to ríka, so mám ja tajku toustú voštu na miezvoču a na mojich rukách, so tam žádne svunčko dôjš nešinže. A môžem mu tež se svunčnými navočími ráč, dokež hajete voči doby na kujže pačky táč, dokež svunco voproč na tie jevišťo popodnú svieči.
1: A ja tež za publikum tu pfači, keď plivy byč a na svojske čeho sluchač. Zaušve konci dňa sú hosti tež lohce z vodu napryskali ako vokvodnenie.
3: Ja so predsa nádžiam, zase je kujžde příladové vieste, zo taká čopota je, dokud sme zno husto mieli, zo ľudí potom vokopanú a potom doby so predstajené na vieste čas přetoneč. Hej, kujžde bytne, okej, okay, nekaj čas za mne ze svonca von hič, zo von pon popravdže od tej traverze deleče.
0: Na što je při vulky horco, če generelne vážne vie, lika Cyril Hanšik, nicienos starší ľudžo mili připodnejšie horco, če pomožnosti doma vostač a odpočneč.
4: Všem tým, kocíš maja vo sebe problémy, abo korosče krenoptoka, kýž maja korosče púco, abo tež jirchenko, tým bocha vo sebe rádžiu, so oni na takých dňach so prosče jednore odpočnú. So oni so nič dokutka senú a žanú výke aktivite nepřevedú.
1: A vieza, jeli som vám verči, mjakne abo krenu v obtok pravé nedživa, nic předovo čakač a s časom pomoc pýtač.
0: Skratku som porečal kôvokovo horcoty a zaradovanie o konca týdženia ministranská kopajnca napríklad je so odprajúva abo tej šichanský tunier v Kulove.

0: Was im Hodži nicht am Styria postaje.
1: Nábožné slovo.
0: A tute ma, dženca rano, Paweł Wirt, ze zwei Brückena.
2: V tutem tydženju rečiu v dobrych počinkách človeka. Dženca vo zmužitosti. Je zmužitost jenož vec muži? Svoje pokazané tých silných mužov. To bychu rečoja a kecoja a bolje ište žone, kých sú se jako kodajte, pomienovali a spalili. Zmužitost služa tam, že so človek do nevěstoty poda, haj do Božích ruku, kajž so praje. Kujždy, kýž pred operáciu ste, kdyby v opismo čítač a podpisač, so se operácia snáno neradí a von zemrie. Našemu přečeli sú v útrobu operovali a my sme so s ním rozžonovali. Je živý, ale druhý kolega je při tajke operácii zemrel. Zmužitosť je splečená z víru a dovíru. Za mne do Božích dobrých pučů. Bůčak.
0: To prají Pavel Wirt ze Zweibrückena na dálku a zamovitosti serbského vosadného zjazka. V 8 hodin Peča Polsta je a netko zaslyšíme skupinu Astronaut Romadže ze orkestrom serbského ľudového ansambla Milno Vočarec, kajštež Lilhandria tu serbským rozvozu.

0: Franz Mayer, Juniu Susena. Penorlite Luki Sezone, a Chawa Sezona, Ordio Psegibana, Roskitana, a Chawa Rednie Może Usnus. Penorlio Suche, a Penorlio Zas Gromadu Grabane, a Penakopice, jo. A Opa tenga ja mogę kose klepać, ten ja tym ludziom, no na roli nie Juniu wyle. Tam się odłaś okopowane, obwarowane kulki, głuby, a pen tylko na herb przednie lata, jak my bius tak okupowali, a pen, jak ja som był filek tak 16, 17, pen smy z velom. Ale przy naszym opie to było tak, tam ja musiał ima niechto kwela jaść. Sam nie ten szel, przy mnie ja szel sam. Opa ja, co musiał ja jak jaść. Więc ten ja wyrał, albo co, ten velio brudzie szel. Ten ja wiedział, aż my się brudzieś, a ja opa, zajaniogo. A potem ja jego jadł, nic. Ten cały szercek, ten ja pierdol się mieli te ludzie, kokule wiecie żel. Mnogi su mieli tylko już komeczyki, tak tym velam. A my su mieli już kokulu, ale fajn ugotowaną. A pente pestronki na boce fajn takie ruluane suki. Mnogi su zga przeszali, co to je gotowa. No ją mnoż upa. Ja. A pen ludzie to su mieli przy tych pestronkach Jan Pas Przeskiewiat, a Jan Petbriuch. A to su mi był sztryk. Ale gaż masz tak, był sztryk okolo Sasom, a jak je szoplo, a tak, teraz tam a zas, to swierbi. A ten ja miał taki, no tak, 8 centymetry szeroki takie, no nic direkt platu, ale takie inak platu, ta ja pasę ja miał. Pod brzuchem tak, a na siebie się tak. To ja sam wiele ludziom wiek spodobało, ale gotowali mi sobie to.
1: Ja jsem ze šule přišel, ga na něj doch pak zase něco ceny nejel, gaž lešil bylo, no pen sobu na luku, pičku zaglabovat, o to seno přioblašovat, jojo, a gaž jsme foru seno olivali, ga pen až golc to musel dobrožně a pen to seno zvěrka stramplovat, až přišel věc goli. Jo, až půjdu věce luma. A já jsem byl i malý, protože musel zvěra zalět šuži, že už te věče nejsem luma. Tak jsem já pomáhal, jo.
2: V nejpěrýho seno. Seno bude začala vůdcecona a pan musel z knužnická. Maj, juni, jo. Skysu su sekli na njo, skysu šel ganz rano na luku a pen mama jo pen nahe zrozbijala, ta ja tu čau pen rozchytala, pen jo sknula. Jo zrozbijala s tými grabiami, roztylja, což na njo mi nasecone, ta ja dame nic, to jo myslelo roztylja, ale pen jo bylo čaua. Tak na široko, až jo sknulo pen. Na luce tam, že už je vodolo secone, tam je vodola ta čala rozbita s grabiami. Ten na ňo tu kysu vyščil, ten ňo měl sobu, jogo rít kapsy. Pňo je vyščil a pňo zas dali sekl a pňo zas byla tupá ta kysa, pňo musel zasi. Doma jo měl také zelesko nagotované, pňo klapal. Richtig sklapat som tu kysu. A pňaž pňo ta čala byla seno, pňo vodola do mojej vzone. Jo, pěry nic. Jo, každé vědro jo bylo za tým, pňo to šlo flink nic. Juni, juli jo pň byla seno. To seno jo bylo pňachli vpůrané, ude do brůžny. Ale na rytko, až ta jo chopilo pňu švíco, až ještě zas to seno. Pen to nie działo byś. To są mieli pen widle. Jo, jo.

Fritze Rocha. Kupanje strojenje. Jazoro wabi, pojš kupace nint. Přimnjo njeswabi, njemažoši svět. Kšasnje se pyšni les okovo mnje, hvoži a frišni šo dospodobnje. Veda ústrovi a cistosč šida. Duša přenoví se, vjase ladla.

0: Neperidoch psychiote jito. To je pun strále, pun vodioto sacone, pun nachher pun ta pšenica. To jito, to vodio richtig rýdne, ta je veliký kesu. Vodsacone, a pun do bönchenu getovane, a pun nastajane snopky. Až to musí rýdne húsknuš. Jo, mama jo, te snopky vyzala a plně je chopila stajaš, jdeme dva snopka gromadu. No já jsem přihledala, já jsem byla žočko. Jo, gravala pln som, ale glujko taky nejsem, pln som byla mucná.
1: Pln už přijde žni, konc junia, že to je na dým, na kaký roli jo, nic na pěsku, a ty tam jo jesný prňu, a na dobré roli tam jo pičku pěždě, ale dle, nic. Jo, ale my jsme všechno z kosu ten se sekli a pen snop gotovali a pen stajali do štígu a pen jo odvali net, kaž do poludnia jsme sekli a štígy nastajali, te smugy jsou odvali net pedverované z velom. Nic. A kaž to je bylo pen fertig, no jo pen jo pár dňů stojalo, kaž je bylo jedno vědro, nic za glujko, pen jo odvalo vezone domů. Jo, a domů jo to bylo to samé. Tam jo musel necht pomegaš, kaž to jo odvalo brůžní zabětli, tam pen vetlodované, Jan jo chyšil vetveza, a ten druhý jo zas hredně pakoval, a Jan jo musel byš pen jako jo přidoval. No pen jo, brůžní nešpěli per týžen, je na dým, jak máš čas, jak jo možno pen odvěl mlošené. Ale nic tak vědě, plus Jan žel, tak vědě, až jsem měl piču za sputa, a tak vědě, až jsem měl frižné sovo.
0: No jo, to jsme měli sobu, ten oběd, jsme se lakli sobu, kus chleba, kus šinkena od tuka, mama měla sobu, a pen jo bylo filiované, ten tuk, a pen ježené. Pili nismo také vědě vodu. Vedu se měli sobu. Pen také veliké kružky z té vedu. Deku jsme tě měli sobu. Tam jsme pen všechno gry nascenali na tu deku a pen jsme runterum se pen kliknuli a pen jsme jedli. Mama jo také veliké pohrty měla a pen jsou vodové skýby nakrajane a pen tukry a jo, to jsme jedli pen. Ten bun kafe nepen tak dál ještě. Jo, mal z kafe do smy. Měli mama do chvíli, kaj kružky sobu lakla, tam také kany. Jo, tam jsme pen jedli a pili. To bylo daleko, také to polo, a pen jsme zali gnáš. Mama měla rupsak a na něj měl také něco.
2: Fritze Rocha. Žní. Hanso, stünd du feif upschätz, tasse hüschi smali, nint poijom jütto setz, tosse huatz pali. Jocha, stupschos lesenas, sebereischo rede, swotte snoppe, jnionitzas, pono kopo grede. Donichgolze, rupschonet, aschta kösser binze, viasosche jot seves wird, gdisch scho wäschnjach klinze. Přižo potom sobota, jasněj kosa bince, vapijome kokota, pěně z kapse klince. Hajdi žněnce, na pivo, kaž se ve žňach svuša, čuna tek juž zagrajo, vjasel se o duša.
3: To nejvážnější za nás je byl ten kokot. Žňůny svěžin, musím groniš. A to jo bylo vesebně svěžin za buria. Penso te golce rejtovali, a penso měli na pěskách to přigotované. A my golce jsme tam velgi narské byli a přihledali, jak rydně to jo bylo. A všechno koně se byli u naše zohoze a te rejtare tyke. A mnoho raz tyke nisu byli také naučené, se padnuli tyke mnoho raz doloj. A no jo, pen pěží sliz cerkvě, to rejtovaně, tam taky ještě žinca, tak jo, a tam tam loží na všechno sam gotují, to rejtare, a ježiši tam přijdu, a pen ta jeza, a to píše, všechno sami přigotují, a já jsem vegan, gjarden na to, až te burské svěžení, ještě dále svěže. Naja, tam ważniejsze zwierzęta tylko w tej burskie zwierzęta u nas. Tam są szukne burja, że się całe lato takie zmakali, a się pomagali mnogie raz. Nikt nie miał grabie sobie na ludzie, a później się pożyczył, albo ten drugi jemu pomagał, to się nogibać. A potem się zlubili całe lato, a w pewnym na placu jadą upisz gromadzie. A ty takie zrażili, tam te burja gromadzie stojali, te starsze cygare kurili, a palienc mieli, a na te golce gledali giardę, jak rydne rejtują, a cokno. To ja był wysebnie burski zwierzyń, a taki się więcejo. Jojo, to było pen te żni o lesie, a pen ta trada była żnieta, a pen, ja był ten zwierzyń pytym.

0: Dazu gehoppili bünde da Kokotte. Das sind mir die Kokotte, ab Schiebesahne gerätzen, hat die Balkach, hat die Rottach. Ab und zu bin ich ein bisschen mit Heilauke nachgetan. Dann bin ich mit Sali zum Klaas um Jisch. Ich habe die Lauke, da ja eh im Bauer. Ab und zu mit Sali die Kokotte wird stappisch gerätzen. Ja, dann bin ich mit Tag einfach. No jo, my jsme byli plnářské, my jsme také žučka byli, po jsme šli hledat, jak oni to gotují, oni zkáte. Jo, no je to jsem byli ten klobok, a pen jsme byli také tak strusk na tom kloboku. To jsou byli ty tři krále, prvně, druhý a Češi, po jsme byli vincu víte, vince, králuky jsou se pen pytali ty krále, pen to jsou krnuli pen také vince. Tam su Rio Alia, jo, Walzer su Rio Alia, sogar Rheinländer, Kraljuka som bila, jo, Rio Alia su pen teke, ten Kraljga jas bu teke jasola, še mi pen Kraljuku, jo, Bursku obljacon, apen bilu šorcu, apen taku šlejfu, mi som bili fajn obljacon, jo.
1: Tak, jo było to żywienie na lunge w ulicy Wańkach, a na fortowie z mosta w Okokosze, a z jej dopomniejsza miejsce nasz uliet pod motom Liesze na lunge skończyło. Uszy to gościo słyszeli Bertolda Pana, Alfreda Kjacmarika z Prawoza, Fritza Wojta z Ochoze, a Marianu Worakowu z Deszna. Basni Mine Wittkolz, Fritza Roche a Mata Kosika som cytała ja, Diana Szecowa. Autor ustrzywania Jo Sebastian Elikowski-Winkler.

0: Vašu najljubšu muziku, tud so med ninto zagraš, postčešo na mailki z vašimi žicenjami na rbb-online na zoben@rbb-online.de abo povesči na redakcijski handy abo ulicčo nam vaše muzikove žicenja a postrove gaš našich kolegov neži zmakašo. To je oceniva teke přiduca přizvuchaka.
1: Ja, hallo, ja som Katrin Limanojc a ja sa také zaujímavé za muziku. Spievam v kupce Wokashina. Krajam tam niektoré instrumenty. Ja, až my spievame naše najľúbšie spiel, ja také šuži stvorbe. Žož Matu Kosek ten text je obaznil. A ja by sa vjazlíva, aby to ten spiel zakali.
0: No, to rád gotu jome. Daj šo sa také vy, ľúbe prísvuchárie, inspirírovaš ve spíva, ve chvotku bomu, jo platoch uši, čižas častopňu žinca. Nejlepý útraž.

Jo, vědro jo šop vo napěkoríš nědejšose, tož zíšose snaž nín do knígve, tož o tekeve gorcoše. K tomu máme naraženie, ga písma Ingeborg Bachmanovie. Vena jo se narožíva před 100 letami ve dvojorecni Korutajnský, to jo Kärnten ve Austrijský. Tu slovensku menšinu ve tých krajinách jo vena spomněva zas a zas ve svojich textách pod slovom Windische. Astym, joto zažinca dost švet vaše je přes půdnice, ja Diana Šicova se net rozšognujo. Víče jo moja kolegoka Anja Kochholz-Švarcova zase ho ve studiu a my gledame na serske zaridovania togo konca tyženja.

0: Pelerova.
1: Ja sa jara veľa zmenilo, tiež sa so to viac nevidí ako také statické kultúrne herbstvo. So je to im vopravde dynamické, a so je to vopravde tie živé přesto, so tie ľudia to činia, a so sú oni s tým zábierajú, so oni to aktívne praktikujú.
0: Ve cerských dúdov ve knihvách nepíšu. Ve to sú cora diskutírovali možnosť, či je dáš registrírovaš pla UNESCO. Negašná receptáka Angela Šomanova by to vydala.
2: Na super, bo to bolo, ja. Ja mám to ako napšaudu vesepný instrument, to je také pšavý ľudový instrument. A jo u nás bežko vegin rytko, ja no zaklínca, a ja by vegin za to bolo, aby to také pšišva do toho šitajnského programa od UNESCO.
1: A potom by to tiež jedna možnosť bolo to dále rozširiť. Also tiež hľadač, neprodematiť zase zbírač tuto viedo, ktoré tradicionálne viedo k tomu existuje, a tuto viedo tiež dokumentovať, a to je to ľadne najvážnejšie pri tým, tuto viedo tiež dále dávať. A potom závešte tiež ľudí za to zajmovať, co se s tým zabírač.
0: Tak a všetko je veľa živa a sebe pomína také veľa sleženia. Serbský institút by byl vážne a notný partner za také předezeše. To groni Stefanie Bierholdojc, ako živa za Serbský institút a jo rovnocasne předsedárka tovaristva za Serbský folklórny ensemble Slepe.
3: Ich glaube, dass der Dudelsack doch sehr gute Chancen hätte. Und wenn es nicht der Dudelsack alleine ist, dann eben in Kombination mit den anderen beiden Instrumenten der kleinen und der großen sorbischen Geige.
0: Bierholdojc zur Idee neperi pšepedaš se svojim tovaristvom. Však muss er ja na tovaristvo se pracovaš vo UNESCO-status. Marta Zarodnikec, grajaka na dudach by to vítava, wenn er groni až přecesto lúže nechvale to, což majú prit k žuri.
4: Wenn man diese Anerkennung von außen hätte, wäre sozusagen nochmal eine offizielle Bestätigung, dass das nicht nur altes Zeug ist, was eigentlich schon längst überholt ist, sondern dass es durchaus einen Wert hat, den es auch lohnt weiterzugeben.

0: Franz Mayer, Juniu Susena. Penorduite Luki Sezone, a Chaua Sezona, ordio Psegibana, Roskitana, a Chaua Rednie Mojo Usnus. Penorduite Suche, a Penorduite Zad Gromadu Grabane, a Penakopice, jo. A Opa tenga ja magal Kose Klepasht, ten jotem Ljujam, no na roli nie Juniu Ville. Per tam se orduas okopuane, obvarovane kulki, глуби, а пен тике на херб предне лета га сме биус так окупували, а пен аг я сме бил филе так 16, 17, пен сме звелом. Але пши нашим опет, а пе било так, там е мусал има нехто квела јащ. Сам не тен шел, пши мне шел сам. Опа јо, шо мусал я јо ги јащ. Вец тен јо врал, або цо, тен вели бружје шел. Ten jo vidíš, až my si brůžeš, a jo, opa, zejan jogo, a přecom já jogo jadu, nic. Ten celý šrcek, ten jo, pěridok si měli ty ljuži, kokulě věci žel. Mnohy si měli tyky juž, komečíky, tak tím velám. A my si měli bluz kokulu, ale fajn ugotovanou, a pen te pestronky na boce fajn také žulované suky. Многи су зога пшашали што хто ја готува, но ја мно шупа. А пен лјуже да су мели пши тих пестронках јан пас пшески вјат, а јан пет брюх. А то су ми бил штрик. А гаш ма шта ја бил штрик около сасом, а гаш ја шопло, а так перас тама зас, то сверби. А тен ја мел таки, но так 8 сантиметари широки таке. Но ниц директ платува, але таке инак платува, тая паса ја мел. Pet bruchom tak a na křibiaše tak. To je se vědě ľuďam věky spadovalo, ale gotovali jsme to.
1: Já jsem ze šule přišel, já na ně mi do pakcáci něco ceny nejel, Gaš lešio bylo, no pen sobu na luku, pičku zaglabovat, O to seno přioblašovat, jojo, a když jsme foru seno olivali, a pen až golc to musel dobrožně a pen to seno zvěrka stramplovat, až přižel věc goli, jo, až přižel věc luma. A já jsem byl i malký, pen to musel zvěrka zalec šuži, že už te věče nejsem luma. Tak jsem já pomáhal, jo.
2: Mně pěrýho seno. Seno bude ta čala vůdcecona a pan musí z knužnická. Maj, juni, jo. Z kysu jsou sekli na něho. Z kysu šel ganz ráno na luku a pan mama jo pan nahe zrozbíjala, ta já tu čalu pan rozchytala, pan jo sknula. Jo, zrozbíjala s těmi grabiami, roztrlá, což na něm měl nasecené, ta je dáma nic, to je muselo roztrlá, ale po něm bylo čala. Tak na široko, až je sknulo pen, na luce tam, že je vodolo secone, tam je vodola ta čala rozbita s grabiami. Ten na něm tu kysu vyščil, ten něm měl sobu, jogurit, kapsy. Po něm vyščil, a po něm zase dali sekl, a po něm zase byla tupá ta kysa, po něm musel zase. Doma jo měl také zelesko nagotované, a po něm klapal, zrychlí s klapacom tu kysu. A po něm, až po něm ta čala byla seno, po něm vodola doma vyzone. Jo, pěry nic. Jo, až to vědro jo bylo za tým, po něm to šlo flink nic. Juni, juli jo po něm byla seno. To seno je vrlo nachli vpůrané, ude do bružně. Ale na rytko, až ta je chopilo švýcov, až ještě zas to seno. To nejdejalo byš. To jsou milí pen vidli. Jo, jo.

0: Te verbalske bingelje su přišli až do naše goljke a su te gnezda proznili. No, prišli zase. Oda proznili a znitku přešednuli a pejeseli niži. To tyke su gotovaj. A to jo mi beli, to nisam kče gencih myš. Jo, ja sam ljubi te mlode težki viže letaš. To jo su mi spedoval lipi, a te jaja ubraš s te gnezdu.
1: Ja nisam v mojem celim živine niži na uljope byl. A žišio bylo to same, večulje su mloge jeli tam a tam, ale ja nisam mal žedne sobu. Prijednemu ja sam vetros při mojich starejših, a te ste mele vrščavčin, a všetci viljeci niž. A tam som myslel ja al zgoljc, no jo, myslel, dejal, přimaš. Gaš upajo, pene, to mese ještě žinca, abo tak. No, pen, nisam nic pikal, pen se zekšivil, a přimel.
0: My sme mi tyke takú goljku, tam smo tyke šli, pak ta se tyke bajon gotovali při boce, a peně nám tyke umětovala, až nebo že tu golju zapališ v liších, jo. Galusky zběrali, a peně, že už jo, taká jama byla, že už jsme peskulovali, a tam jsem peně udrapal žel, a tam jsem te valicky tam štapal nuč, a peně jsme to zapalili. Jo, peně se bajalo, a to nám golcami gledalo špostyky. To je bila čašnja, ali na njo goni, no jo, gled ste ga ves, kak daljoko te nogi mogli razžo, pen uvpasu ja zagaša in zase.
2: Fritze Rocha, Golne Škobljong. Kto zaspiva v Golimie na hojce? A ljubozne Juska tam opnoce? Kto zlietujo ve svanju tam na Kokack, a zespiva k spanju mi kjarližack? To škobrio našk gölne, tak nezmucnijo, a noc mi tak dvojku pšekšasnijo. Ven spiva mi vednjo ve nezmucnej proce, ven zvjaselik šasnje mi vešamnej noce. Vespiuje mi dary mir nebjaski, a k spanju mi tvari grot glucnosči. Ty škobrio našk golny na usoke hojce, moj přijašel zvirne, jok lubo mam dvojce.

0: Vašu najljubšu muziku, tud so med ninto zagraš, postčešo na mailki z vašimi žicenjami na rbb-online na zoben@rbb-online.de abo povesči na redakcijski handy, abo ulicčo nam vaše muzikove žicenja a postrove gaš našich kolegov neži smakašo. To je oceniva teke přiduca přizvuchaka.
1: Ja, hallo, ja som Katrin Limanojc a ja sa teke zaujímavé za muziku. Spievam v kupce Wokashina. Krajam tam niektoré instrumenty. Ja, až my spievame náš nejľúbšie spiel, ja teke šuži stvorbe. Žož Matu Kosek ten text jo báznil. A ja by sa vjazlíva, aby to ten spiel zakali.
0: No, to rád gotu jome. Daj šo sa teke vy, ľube prísvuchárie, inspirírovaš ve spíva, ve chvotku bomu, jo platoch ušičížas častopňu žinca. Nejlepý útraž.